0: Ke pravidelné dojíždění. Studenti ze Zlínského kraje mohou při cestách využít například kombinace městské a regionální dopravy a dalších spojů. Při jízdě vlakem mohou ušetřit také díky síťové jízdence a studenti do 25 let mají po předložení průkazu IZIK nebo žákovského průkazu nárok na 50% slevu. Při dobrém plánování tak mohou za celý školní rok ušetřit tisíce korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: 19-letý zlínský záložník Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. V letošní sezóně ale bude dál působit ve Zlíně, kde bude hostovat. Petruta je odchovancem Zlínské akademie a v nejvyšší soutěži už má na kontě několik startů.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Lidé na Bystřicku mobilizují síly proti větrným elektrárnám. V Uherskohradišťské nemocnici začíná výstava o nemocničních kaplanech. A fotbalový Zlín čeká v neděli domácí premiéra nového trenéra.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Na Bystřicku a Podhostýnsku se rozhořela debata o plánované výstavbě větrných elektráren. Místní obyvatelé a chataři se organizují a vzniká také petice proti výstavbě větrných parků v regionu. Odpůrci upozorňují především na zásah do krajiny, možné znehodnocení lokalit a pochybnosti o efektivitě větrné energie. Zastánci naopak argumentují potřebou přechodu k obnovitelným zdrojům a výrobě levnější elektřiny.
1: Uherskohradišťsko.
2: V galerii Patro Uherskohradišťské nemocnice začala 10. září výstava Být na blízku 2. Prostřednictvím fotografií představují práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům i jejich blízkým oporou v náročných chvílích. Mezi vystavenými snímky jsou také fotografie z Uherského Hradiště. Výstava bude v nemocnici k vidění do 18. září.
1: Zlínsko.
2: Zoo Zlín připravila na podzim speciální vstupné. Každý víkend v září a říjnu až do 23. října zaplatí všichni návštěvníci za vstup 100 korun. Nabídka platí pro děti od 3 do 13 let, seniory i dospělé. Zoo chce akcí poděkovat svým pravidelným návštěvníkům a zároveň přilákat i ty, kteří letos ještě nenavštívili.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalisty Zlína čeká v neděli domácí utkání s Hradcem Králové. Na lavičce Ševců se poprvé jako hlavní trenér představí Pavel Hoftych, který po nepovedeném startu sezóny nahradil Bronislava Červenku. Zlín je po 7 kolech bez bodu a proti Hradci bude chtít nepříznivou bilanci prolomit. Utkání na Letné začne v neděli v 15 hodin.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
4: We stepped out to more photographs of us.

0: mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
1: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Koryčanech nahradil mostek nový propustek. Křižovatka u školy v Uherském Hradišti bude bezpečnější. A zlínský fotbalista Petruta přestoupil do Baníku.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Koryčanech je hotová rekonstrukce silnice druhé třídy číslo 432 směrem na Jestřabice. Původní malý most byl nahrazen novým betonovým propustkem a opraven byl také navazující úsek silnice v délce 36 metrů. Součástí stavby byla výměna odvodňovacího potrubí, nové vrstvy vozovky, obruby i dopravní značení. Rekonstrukce by šly na 2 miliony 589 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rizikovou křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá proměna. Město obnoví přechody pro chodce, přidá zpomalovací prahy, upraví zastávky městské hromadné dopravy a vzniknou také nová parkovací místa. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí, které tudy míří do základní školy Větrná.
0: Zlínsko.
1: Začátek školního roku znamená pro mnoho středoškoláků a vysokoškoláků také pravidelné dojíždění. Studenti ze Zlínského kraje mohou při cestách využít například kombinace městské a regionální dopravy a dalších spojů. Při jízdě vlakem mohou ušetřit také díky síťové jízdence a studenti do 25 let mají po předložení průkazu IZIK nebo žákovského průkazu nárok na 50% slevu. Při dobrém plánování tak mohou za celý školní rok ušetřit tisíce korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 19-letý zlínský záložník Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. V letošní sezóně ale bude dál působit ve Zlíně, kde bude hostovat. Petruta je odchovancem Zlínské akademie a v nejvyšší soutěži už má na kontě několik startů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi je InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostýnem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy vozovek, lepší odvodnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
0: Zlínsko.
1: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadů na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
0: Kroměřížsko.
1: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vodky a v baretu v kabaretu.

den si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvaro a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka a taky Kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeráku, co se jednou až po uších.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: kteří se před zimním spánkem snaží nabrat co největší zásoby tuku. Prosím vás, nejsou to jenom svišti, jsme to asi všichni. Vítězem se stal 6letý svišť Dave, který vážil přibližně 6 kg a během sezóny nabral zhruba 2 kg. Ježišmarja, kež by jsme nabrali jen 2 kg, všichni to brali jako super úspěch, že jo, jako ještě nám za to dali třeba první cenu. Každopádně za toto absurdní soutěží je ale skutečný výzkum, protože vědci na těchto zvířatech dlouhodobě sledují hibernaci a změny horského prostředí. Takže není to jenom nějaká zhýralost, má to samozřejmě i nějaký vědecký podtext, ale je to zajímavé. Prostě mně se to líbí do té lidské analogie toho, že jako 2 kila nahoru a jste vítěz. Kdybyste byl svišť, kdyby jsme byli svišti, tak jsme vítězové. No nic, no musíme se smířit s tím, že dnešní čokoška se uloží pěkně na bříško, že jo, holky, no a zítra zase 5 kilometrů běhu. Super muzika k tomu na rádiu Kroměříž, buďte s námi.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
4: Tento den, kdy mi jen sami vpřed tucha.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Argentina vyhlásila nezávislost na Španělsku v roce 1816. Název této země pochází z latinského slova argentum, neboli stříbro. První španělští dobyvatelé si mysleli, že země je plná stříbra, protože domorodci jim dávali stříbrné dary. Argentinským národním znakem je slunce května, které je uprostřed argentinské vlajky. Představuje inského boha slunce Intiho. Argentina zaznamenala nejnižší teplotu v Jižní Americe a ta byla naměřena v roce 1907 minus 39.

0: Rádio Kroměříž a víkendový relax.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Posloucháte megahity 90. let právě teď na Rádiu Kroměříž. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře, lásko.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Legendární brouci The Beatles. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi Rádio Kroměříž, pojďme do knihovny Kroměřížska. Nyní by měli zbystřit totiž pozornost žáci devátých tříd, kteří se letos budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školu. Právě pro vás se bude v knihovně konat půlroční přípravný kurz pod vedením dvou zkušených lektorek. Na závěr si můžete vyzkoušet takzvané přijímačky na nečisto. Informativní schůzka dětí a rodičů, na které se dozvíte veškeré důležité informace, se bude konat 14. září v 16:30 v konferenčním sále knihovny.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Kroměříž.
1: Hlavníte rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž a víkendový relax.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádio Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: I teď se skvěle osvěžíš

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný den přejeme. Rádio Kroměříž je s vámi. Skočíme se podívat trošičku dál, než jsme my, a to do Francie. Francie chce dostat mobily ze středních škol a vzhledem k tomu, že u nás teď taky začala školní docházka, tak to není úplně dobrá zpráva pro ty školou povinné. Ono se to tak může šířit, totiž tady ty manýry se šíří tou Evropou. Každopádně zákaz telefonu už tam platí pro mladší děti a teď se rozšiřuje také na studenty zhruba od 15 do 18. let. To je to nejvíc kritické místo, nejvíc bolavé místo, tady to rozpětí toho věku. Školy ale řeší, jak zákaz vůbec prakticky udělovat, protože studenti přes telefon běžně používají rozvrhy, školní aplikace nebo další služby. A to je docela dobré téma i k nám. Dokázali byste si představit, že by třeba vaše dítě, pokud má teď 15-16 let, bylo bez telefonu? Občas to používáte, že jo, takové to, hele, udělej si domácí úkoly nebo něco, udělej doma, jinak seš bez telefonu. No, tak mě by to zajímalo, jak by to vypadalo u nás. Vůbec si to nedokážu představit, ale každopádně zajímavá francouzská myšlenka. Uvidíme, kam s tím dospěju tady u nás v České republice. My ale od telefonu a od Francie se vrátíme sem k nám na vlny rádia Kroměříž do Zlínského kraje a dáme si super muziku pro dnešní den. Buďte s námi.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokromě

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti. Nigérie bývá označována za obra Afriky. Je to země bohatá na historii, kulturu a přírodní krásy. Jedná se o nejlidnatější zemi Afriky. Má více než 200 milionů obyvatel. Zároveň je také největší africkou ekonomikou. Země je poháněna ropou, zemědělstvím a službami. V roce 1960 tato země získala nezávislost na Velké Británii. Úředním jazykem je angličtina. Téměř rovnocenně je Nigérie rozdělena mezi křesťanství a islám. Přežívá tady také tradiční náboženství. Nigérie má přes 250 etnických skupin. Mezi největší patří Hausa, Yoruba a Igbo. Vlajka má dvě barvy, zelenou a bílou, které symbolizují zemědělství a mír. V roce 1986 získal nigerijský autor Wole Soyinka, dramatik a básník, Nobelovu cenu za literaturu jako první Afričan.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Legendární brouci The Beatles. Právě teď na rádiu Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktu. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooků, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Krom Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem přejeme. Pojďme spolu do knihovny Kroměřížska. Rádi bychom vás pozvali na přednášku o zemi, jež momentálně předsedá Evropské unii, nazvanou Irsko. Čeká vás inspirativní povídání plné cestovatelských zážitků, zajímavostí a praktických zkušeností, o které se s vámi podělí cestovatel Jakub Grešl. Akci pořádá ve spolupráci s knihovnou Kroměřížska Europe Direct Kroměříž, a to 16. září v 17 hodin v konferenčním sále.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má tři úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

te couger de ta peine. Sevpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

tváře zná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší.

známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Rudý Klasák, kapely Září.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýr.

Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Listen, my good friend.